Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: lístky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park-plon.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Daného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spojené státy si zajistily výrazný podíl na venezuelském ropném bohatství. Washington uzavřel s Venezuelou dohodu, která mu dává většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných zásob ropy. To je zhruba pětina všech potvrzených zásob této jihoamerické země. Americký prezident Donald Trump dohodu označil za největší ropný kontrakt v historii. Lidé bez práce by mohli od příštího roku dostávat výrazně méně peněz. Ministerstvo práce plánuje návrat ke starším pravidlům podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících by tak podpora klesla z letošních 80 na 65% předchozího výdělku. Stát si od změny slibuje úsporu kolem 4,5 miliardy korun. Návrh ale kritizují odbory, zaměstnavatele i někteří odborníci. A pojďme také na sport. Martin Fuchsa znovu ukázal, že na kilometrové trati patří k absolutní světové špičce. Ve finále mistrovství světa v Poznani byl ještě 3/4 závodu až pátý. Pak ale přišel fantastický finish, během kterého soupeře jednoho po druhém dojel. Do cíle nakonec dorazil jako první společně s Maďarem Danielem Fejesem. Oba tak slaví titul mistra světa. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometr těsně pod stupni vítězů. Čtvrtá. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Bartolomějská pouť vás dnes bude bavit na Chomutovsku. Obec Pořice u Chomutova totiž slaví pouť svatého Bartoloměje. Hlavní program začne dnes od 15 hodin u sportovní haly, kde budou atrakce pro děti, překážková dráha a bude i hudební vystoupení. V neděli od 18 hodin zahrají v kostele staropraští pardálové.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé, v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
10: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren a nebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio. Dobré ráno.

0: Posloucháte Hit Radio, no hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to. Jako neradi, ale jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě ale sám tohle zde do školy. Jo.
0: Sám si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě, já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No, zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No, já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: Takže tak, příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty dva měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1966, tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, jestli jste třeba vzhůru, jo? Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani? My jsme zatím s Filipem nic neměli, což mě celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, 7 hodin 18 minut, řekl Filip Lejček. Já si to tady zapisal. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. Tady samozřejmě byly devadesátky. I v rámci naší summer party se dáme It's My Life a doktora Albana. A to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter anebo Krištofy.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal, díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: No je tady Fíla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodeji byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu ceny na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat propitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuba Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně. Chodím na humří snídaně, takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval.

0: víkendové, respektive sobotní ranní Hit Radio a hlavně taky naše summer party. Což znamená, že už za chvíli vám dáme zase jedny z těch největších hitů, letních hitů za posledních 30 let. Prosím tě, kdo má dneska svátek? Evelína. Známe nějakou Evelínu? Známe?
1: No, Evelínu, já znám, jako Evy znám, ale Evelínu vyloženě jako neznám.
0: Já znám i Evelínu, člověče, to bych měl. Dívám se, jestli mám na ní telefonní číslo. Uvidíme. Nemám.
1: Tak nic. Že bychom jí zavolali, jo?
0: Že bychom jí brnkli, ale tak jí napíšem aspoň nějakou zprávu na WhatsAppu nebo teda na Facebooku. Vy na ně nezapomínejte dneska na Evelíny, 29. srpen, sobota, no a my pokračujeme v tom, že vytáhneme další velký letní hit. Pamatuješ si, Fílo, na píseň Who Let the Dogs Out?
1: To je takový to Who Let the Dogs Out? Hele, já si přiznám, že si pamatuju, ale vůbec jsem nevěděl, že tam jsou tyhle slova. Až teď mi to došlo, víš? Když jsem si říkal taky to Hurricane Don't Sell. Úplně něco jiného, jako všichni.
0: Takže štěkací píseň. Už takový to je u nás na Hit Radio.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Hit Radio. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Za pár minut 8 raní. Vy posloucháte Hit Radio, děláte samozřejmě dobře. Dáme vám čerstvé zprávy a potom další velké letní hity.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno za minutku 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česko od začátku pandemie zaplatilo za covidové vakcíny zhruba 19 miliard korun. Z 41 milionů dodaných dávek jich ale využilo méně než polovinu. Přes 18 milionů vakcín tak kvůli prošlé době použitelnosti skončilo v odpadu. Pro nadcházející sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň jedná o podmínkách zajištění vakcín pro další roky. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů, zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. A pojďme také na sport. Bayern Mnichov zahájila snahu o obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5-1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Joša Vanoman, jenž se trefil do obou branek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Za tajemstvím lesa se můžete dnes vydat nad Litvínov. Výprava za tajemstvím lesa aneb den pro rodiny se chystá na Tesařově stezce mezi Mezibořím a Litvínovem. Pro děti je připraveno 8 zábavných stanovišť se zajímavostmi o přírodě. Začátek je mezi 10. a 13. hodinou na Meziboří u atletického stadionu.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
10: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Tak asi je, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Přejeme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hit Rádiu. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co si dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně
0: třeba.
1: Tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Že nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla.
1: Běhal jsi okolo klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že jo, no, klepadla. A potom, když se odstranili ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se podíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: No, tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je
1: jo.
0: To tak.
1: Poctivej kov ještě.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně, tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v Summer Party. Přátelé, tohle je Bombastic.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobotní ráno, lehce po 8:45. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že ve většině vlastně. No. Jsi nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku.
0: Ano.
1: A vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Mě povídej,
1: kvůli těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jo, jako ne letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám, samozřejmě. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, ne, ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval. A Řecko, tyhle čtyři, nevím, jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%. Chorvatsko, schodně 12%. A pozor, Španělsko.
1: Španělsko.
0: 10% z nás si vybralo Španělsko a pak už ty procenta samozřejmě klesají a klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut Xyndla X.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem jí našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se zazvrát.
1: Ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc než jasný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Hezké sobotní ráno i v 8:30 a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
2: Ranní update.
3: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál, Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavilo magazín Time Out a asi nikoho moc nepřekvapí, že vítězem je Bangkok.
1: Aha.
3: Byl jsi v Bangkoku.
1: Neviděl jsem jenom pařbu v Bangkoku. To
3: já tam
1: stačilo,
3: byl a můžu to potvrdit, že opravdu tam se, tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává docela zabrat. To není už tak zajímavý, ale na konci července i tak kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
1: Ne, mně se to stalo. Je to... No, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
3: Jakože v půlce vstupu, jo?
1: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že je 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8:30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pač jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

0: Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme summer party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, a tak dále. To všechno už za chvíli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých... ...27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card

0: prázdniny jdou do finále, máme poslední prázdninový víkend, sobota, no a za chvíli 9. hodina, což znamená další čerstvé zprávy, které vám nabídneme už za okamžik.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 9 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku přibývá přestupků spojených s používáním dronů. Úřad pro civilní letectví eviduje stále více případů, kdy lidé se svými stroji létají tam, kde nemají. Často jde o amatéry, kteří ani nevědí, že se nacházejí v bezletové zóně. Za porušení pravidel může pilot dostat pokutu až 100 000 korun. Firmám hrozí sankce až 5 milionů. Ulice norského hlavního města Osla včera večer navzdory silnému dešti zaplnili tisíce Norů, aby doprovodili rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, včera ráno zemřel v univerzitní nemocnici v Oslu. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Nyní ho na trůnu vystřídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Hakon VIII. A pojďme také na sport. Patrik Šik zatím nehodlá změnit své rozhodnutí skončit v české fotbalové reprezentaci. V novém rozhovoru kritizoval fungování národního týmu a řekl, že hráči podle něj jezdili do reprezentace spíš na úkor svého výkonu, než jako za odměnu. Vadilo mu také vyčerpávající cestování během letošního mistrovství světa. Šik zároveň uvedl, že ani případná schůzka s novým trenérem Santi Denianem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Tradiční dubské slavnosti vám dnes příjemný den. Slavnosti se konají ve sportovním areálu Dubí 2. Sobotní odpolední program nabídne kapely Žlutý pes, The Silver Spoon, Lunatic nebo třeba Citron. Hlavní hvězdou toho zítřejšího nedělního programu bude od 17 hodin Tomáš Klus.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
10: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině hezkou sobotu. Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: David Guetta, tedy svým Satones and I. To je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno. To poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost, píše nám Luďan, takže Luďku moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jako, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky, ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit, ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy, ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošený déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla celá a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl
1: i celu,
0: která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně prošelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešní sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Tyjo, jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J-Lo ne.
0: Děkujeme za přiznání. Já měl J-Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl, jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: dance, we can dance all night.
1: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás z Hitrádia. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
2: No takhle, já to beru, jako bych tady byl prostě bez svojí starší sestry, jo?
1: Ano.
2: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo? No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
1: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem.
2: Kubík.
1: A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to, prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
2: Já nevím právě nikdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
1: Jo, to bylo hezký překvapení dneska. Takže zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda. A taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.
3: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio Nord Music.

0: dá. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tady dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to moc nebaví. Tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu. Potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě. A nebo se přede mnou skrývají, mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to, já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici. Víš, že bych nepřinesl materiál, prostě.
2: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Ty člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo. Kdybyste náhodou měli nějakou hezkou
2: lokalitu. Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano. Osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já, Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní, pozitivní a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Radio pokračuje, tady jsou Mr. President. Shalala.

0: s dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy. Na nich se úplně vyšívá teďkom. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor. Nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: No, každopádně, jaká muzika nás čeká? Když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda tuším 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýhokoliv reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky. My jsme byli na Zakynthosu,
0: no.
1: A já tam dával furt prostě a koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopad po tu hladinu, tak jdem, makeba, makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jako jsem tady taky?
0: Jo, jako mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prstů, jako ta písnička.
1: Já udělám dneska staríčko, dám tam makebu.
0: To je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.

0: extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebívlice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Tohle jsou TLC, těsně před 10. hodinou. Sobota a vaše Hit Radio. Dáme si za chvíli další velké letní hity a předtím samozřejmě čerstvé zprávy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu i další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce. Nejnáročnější onkologické operace se mají v Česku postupně přesunout do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 centralizovat zhruba 4100 zákroků ročně, které se dnes provádějí i v menších nemocnicích. Podle ministra Adama Vojtěcha mají zkušenější týmy u těchto složitých operací výrazně lepší výsledky. A pojďme také na hokej. Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na 8 let za celkem 163 milionů dolarů, tedy přibližně 3,38 miliardy korun. 27-letý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027-2028. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Bartolomějská pouť vás dnes bude bavit na Chomutovsku. Obec Pořice u Chomutova totiž slaví pouť svatého Bartoloměje. Hlavní program začne dnes od 15 hodin u sportovní haly, kde budou atrakce pro děti, překážková dráha a bude i hudební vystoupení. V neděli od 18 hodin zahrají v kostele staropraští pardálové.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No a jsme v tom až po uši, jasně, léto končí, prázdniny končí, ale my pro vás máme Summer Party až do konce neděle, 30 let těch největších letních hitů a teď jeden, kde se naučíme počítat. Od Rickyho Martina.

0: Na mě nečekej, Verona. A taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc. Dneska je 29. srpna. Přátelé, poslední tady prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný, jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do pětice zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy a sportovní dokumenty o tenistech, fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy, takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet po tom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7000 možností, co si tak jako můžete vybrat. A vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň. A ty další budou následovat. Hezké dopoledne. Hit Radio je s vámi.

0: Vybíráme ty největší letní hity, protože my máme summer party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu, řekl bych, druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech hit rádia. Pak jistě. Až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxette, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Na Stínadla přijíždí Jablonec. FK Teplice versus FK Jablonec. V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
4: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí. Našel jsem zprávu, kterou, pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky.cz, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: No a co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, toto jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtenštejnska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén, a proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, tohle je určitě clickbait.
1: Takže no.
0: A vidíte? Udička byla nahozena a Urban se zachytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo v celý kalpa kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát, dáme si taky Lounge Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší summer party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

můžeme jít i

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Radio. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co by si dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano, ano. No,
1: no. No a tu mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si znal ty?
0: Jo, přemýšlím, jestli, jak si řekl, kaše, řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek, ten, víš, jo, a to... ten mi taky chutná trochu víc v tomhle
0: pohodě. No. Tak vy se nám určitě po 11. můžete svěřit, protože vám budeme hrát písničky k obědu, jo? A do té doby, než odbije 11. Tohle je taky letní záležitost, která na Summer Party nesmí chybět. Dario G a Sunshine a kromě jiného třeba Mark Amber. Už za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: My jsme Hit Radio a přejeme vám skvělé dopoledne, to sobotní s datem 29. srpna, ale hlavně summer party, která pokračuje i za chvíli. Taky zprávy tady budou.
1: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
2: Splané dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: tašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu už překročil 600. Podle nejnovější bilance nepálské policie zemřelo 616 lidí. Další více než 2000 se stále pohřešují. Přívalová povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a čínského Tibetu a ničila domy, silnice i další infrastrukturu. Česko podle ministerstva zahraničí zatím nemá informace o obětech mezi českými občany a Nepálu. Pošle humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. A pojďme také na sport. Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou už 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 1-2 na sety. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Za tajemstvím lesa se můžete dnes vydat nad Litvínov. Výprava za tajemstvím lesa aneb den pro rodiny se chystá na Tesařově stezce mezi Mezibořím a Litvínovem. Pro děti je připraveno 8 zábavných stanovišť se zajímavostmi o přírodě. Začátek je mezi 10. a 13. hodinou na Meziboří u atletického stadionu.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska, v sobotu, s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hey!

0: Když máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Vendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách, a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět. Takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký typy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý typy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za typy tady i pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezonu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: To výborný, prostě ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásné.
0: Aby ti to lákalo vlastně.
1: Přesně, plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu, ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si mi raje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd, a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: To je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte, a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a Oči, za pár minut si dáme taky na psání, budou Placebo, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Placebo právě teď u nás na vaše přání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. A tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych se jí stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představuji si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to... Hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, vítečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar od 2. září na Nově.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Summer Party!

0: Ahoj, právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, tipuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme za sebou, tyjo, utíká to utíká a máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené kary, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď,
0: no,
1: jo?
0: Teď no, tak to nikdo jiný tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal jsi, někdo není vedle. Ne, to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlům.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně Ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo.
1: Takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, on nám to prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli. Ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte. Prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio. A hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku. A tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: A Kube, ty taky nepiješ pivo.
0: Když
1: je teda hodně výjimečné. Hodně.
0: Když je nutnost, tak jedno dám.
1: Já, když je nutnost, tak dám jednoho loka.
0: Jo.
1: Abych se přesvědčil, že mi to opravdu prostě nějak Bůh jako neseslal, to znamení, že to pivo je pro mě.
0: Pamatuju si případ, a bylo to, to je takový interní humor teď, ale bylo to skutečně v restauraci, která tady naproti, jo, u nás v rádiu. Dal jsem dvě.
1: Dvě?
0: A tamhle je takový parčík.
1: Mhm.
0: A tam jsem zvracel.
1: Jo, takhle, já myslel, že tam si dal ještě to třetí.
0: Ne, ne, tam už jsem ležel.
1: Ne, je to vlastně zvláštní, furt se ptám, jako co je se mnou špatně, protože většiny lidí pivo chutná. Na druhou stranu mám trošku nadváhu, i tak říkám si, kdybych ještě do toho lental pivo, jako.
0: Jsi krásný kluk, prosím tě. Nádherný.
1: Mám ti taky teď říct, teda,
0: ne, to
1: ne, my jsme tady dva krásní lidé.
0: No dneska. Jo, ale Filip je hezčí. Tak, dáme si jednu klasiku, což je Kalma a Lambada, když už máme tu summer party. Mám tady i vzkaz od Markéty, která by to velmi ráda slyšela. Mimochodem dneska na oběd má přesně nic. Takže Markéto, gratulujeme moc a přejeme dobrou chuť. No a za pár minut budeme hrát třeba taky poetiku. Každou vteřinou, aby se mi dobře dělal oběd, dělám buchtičky s krémem a předem moc děkuju Petr z Ostravy Vítkovic. No tak jo, připraveno jest a my pokračujeme. Tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio. Přejeme skvělou sobotu těsně před polednem.

0: Tak jo, přátelé, tohle byla Poetika. Já doufám, že doma u vás už to bublá a bublá a že už jste možná připraveni na servírování. Jak to bylo v Masterchefovi vždycky? Tam ty tři kuchaři říkali 3, 2, 1,
1: konec.
0: A máte to na servírování.
1: Ruce nahoru.
0: Ruce nahoru.
1: Zdávám se.
0: Hele, pojďme na poslední přání, který tady máme. Ahoj, tady Iveta. Máme grilování zeleniny, k tomu máme kuřecí plátek a něco na mlsání. Palačinky se zmrzlin. Se zmrzlinou, to je dobrý. Shakiru jí budeme hrát za chvilku. Ty jo, dobrý, no.
1: Ty si jedeš dár, viď? Za hočku.
0: Jakože bych napsal, kam mám dorazit?
1: Jsme v Praze, ne? Tak tady je hned třeba 300 metrů je podnik.
0: Jakože bych si zašel?
1: No, ano. Že zašel, prostě udělal si hezkou sobotu, přijdeš domů, manželka si tě ptá, co pak si papal kobyro, ty řekneš, měl jsem Cezar salát bez drazingu. A přitom tam zapluje ta palačinka za zmrzlinou.
0: To samozřejmě ale udělám. Dobrý nápad, to znamená, že si za chvilku dáme Shakiru a to k obědu. A ještě je tady zpráva, dneska máme na obídek bramborový guláš a odpoledne grilování. Dneska mají totiž dvojčata a vnoučata svoje narozeniny, tak samozřejmě gratulujeme. Elenka a Kubík mají 10. narozeniny, tak gratulujeme, posíláme pozdravy z Hitrády a vy už víte, co my dneska budeme jíst. Tu Indii jsi teda nezměnil.
1: Tam si skočím. Plácnu se přes kapsu, dneska není meníčko, takže to bude tak za 300 pade, přátelé.
0: Ježiš,
1: ten život je drahý, budu tady zadarmo dneska.
0: To snad není možný. Pojď tak.
2: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile.

0: Samuel Jack právě teď, no a za chvíli už pravé poledne, to znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy a Summer Party bude pokračovat.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za chviličku pravé poledne a další zprávy, vítejte u nich. Němci se podle tamních médií vracejí z dovolených s úplně jiným pocitem než dřív. Zatímco ještě před lety měli dojem, že doma všechno funguje lépe než v zahraničí, jejich pohled na vlastní zemi se mění. Čím dál častěji narážejí na rozbité silnice a mosty, zpožděné vlaky, špatné internetové připojení nebo úřady, které stále používají fax. Psychologové varují, že ztráta důvěry ve vlastní zemi může mít dopad nejen na náladu společnosti, ale i na německou demokracii. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 až 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši. Z výplaty je ale pokryje pouze 49% z nich. A pojďme také na fotbal. Sparta má nového kapitána. Pásku po odchodu Lukáše Haraslína převezme 23-letý Adam Karabec, odchovanec pražského klubu. Do Sparty se přitom v létě vrátil po hostování v Lyonu, kde strávil minulou sezonu. Trenér Brian Priske zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu, která má Karabcovi v jeho nové roli pomáhat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Tradiční dubské slavnosti vám dnes příjemný den. Slavnosti se konají ve sportovním areálu Dubí 2. Sobotní odpolední program nabídne kapely Žlutý pes, The Silver Spoon, Lunatic nebo třeba Citron. Hlavní hvězdou toho zítřejšího nedělního programu bude od 17 hodin Tomáš Klus.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
11: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání 800 937 937.

Alex Warren a jeho Ordinary. I to patří sem k nám na Summer Party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dál. Ale kde to vlastně celý začalo? To je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5, to vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší Summer Party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

0: Anthrax a Golden, no a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuj si, jak kapela Las Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značně jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho i zatančil. Nevyšlo to.
1: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jojo, takhle hraje Hit Radio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Radio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 tisíc dětí, což si myslím, že je stále hezký. Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí, tak je ta možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo? To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5 tisíc korun, komerční pobytový tábory typicky třeba na 8 až 10 tisíc. Jo? Ale na jak dlouho byste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu? A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako buřtíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to kupodivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny, bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Radio máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět opravdu ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

0: Vaše oblíbené Hitradio, vašeho nejlepšího parťáka nejenom na víkend, ale dnes se speciálním víkendovým programem, protože prázdniny už jsou téměř fuč, jo? Spějí do svého finále a tak my máme summer party, aby jsme ještě zazpomínali na největší letní hity posledních 30 let a mezi ně určitě patří i Michel Tillo. Tenhle kluk byl předurčený k úspěchu, jo? V 7 letech první hudební vystoupení, ve 12 letech byl dokonce frontman už první kapely, prostě má to v kůži. Ode mě všechno, Kuba Urban se loučí, užijte si zbytek léta! A budu se těšit zase někdy, ahoj!
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
4: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Let's get it started in here.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Teplic na Lobosice u Velemína probíhají práce údržby, no a práce údržby probíhají taky na trase z Děčína na Teplice u Modré. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavice v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. V Česku přibývá kybernetických útoků. Za prvních 7 měsíců roku 2026 vyšetřují detektivové přes 14 tisíc takových trestných činů, tedy asi o 2 tisíce více než loni za tutéž dobu. Přes 2/3 případů se týká podvodů, informuje o tom Česká televize. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku, uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
9: V Alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, Aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, kterou, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
8: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů. V neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrům Fuchsovým.
0: Obloha je teď 2 minuty po 1 hodině převážně polojasná. Na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Večer očekáváme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Zdraví vás Káťa Sekalová a pokračujeme v letní jízdě. Summer Party je pořád tady a sní teď Ferrari. Tak pěknou jízdu.

Taylor Swift na hitrádu Not Music a další z jejich skvělých hitů The Fate of Ophelia. Skvělý taky je, že ještě pořád máme srpen, už méně skvělý teda, že je to konec srpna 29. A povinnosti, hlavně ty školní, už doslova bušejí na dveře. Na druhou stranu, musíme to vidět pozitivně, pak nás čekají podzimní prázdniny, Vánoce, takže děti se mají nač těšit, no, rodiče už asi méně co. Každopádně, letem světem jsem to vzala hopem a skončila u Vánoc, ale vracíme se zpět do reality a já jdu vám opět nabídnout, kam byste mohli vyrazit tady u nás na severu, co se kde děje. Tak každoročně poslední srpnový víkend patří dubským slavnostem v areálu Rudolfka. I letos to tam mají nabitý dneska Žlutej pes, Silver Spoons, Lunatic, Tania a Citroni. No a zítra se pokračuje, čeká vás mimo jiný Vesna, Kristýna a Tomáš Klus. Tady je vstupný jako vždycky zdarma. No a ještě vypíchnu jednu akci a to 90. v Mostě na Hněvíně. Od 16 hodin se tam koná největší festival hudby od 90. let. No, bude to nezapomenutelná oldies party plná hitů 90., který prostě znáte na spaměť. A tady akci moderuje Tereza Pernerová a vstupný 550 korun. No a jestli se vám nechce platit, tak tady na hitrádu Not Music úplně zdarma. Jdeme tančit. Vamos a bailar. Volume doprava. Je tady Paola a Kiara a rok 2000. Summer party prostě jede.

0: Na Hitradu Nord Music jsme si teď všichni dobrovolně oddychli u pecky od Imagine Dragons Next to Me. No a stačilo opět namastit svaly a do tance, přátelé. Summer party je v plném proudu, nabušená nejen pro všechny juniory i seniory. Move your feet!
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
6: Město Žatec vás zve na dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Naskok v Krkonoších a v roce 2004, ano, to byli snowboardáci a Dan Barta u nás na Hit Radio Not Music. Když si koupíte něco novýho, tak z toho většinou taky máte radost, souhlas? A nebo to vlastně ani nemusí být nový a i tak z toho můžete mít radost. Třeba pár let starý auto, který jste si vysnili, našetřili na něj a konečně si ho pořídili. To je radosti, co? Ale co se stane, když to ojetý auto nefunguje tak, jak by mělo a jak bylo inzerováno z autobazaru? No tak se asi snažíte to auto reklamovat a pokusit se nějak domluvit. A přesně o to se snažil jeden týpek z amerického Utahu, který si pořídil za $4000 ojetý Subaru. Ale to Subaru mělo mechanické problémy. Tak se snažil domluvit s tím daným autosalonem, aby mu byly vráceny peníze nebo nějak pořešit kompenzaci. No, ale milý autosalon udělal tuhle nudle a vůz se prodal tak, jak je, žádný peníze vám nevrátíme. No a týpka s porouchaným Subaru tak vytočili a asi zvítězil vztek v kombinaci s bezmocí, že nasedl do toho Subaru a projel přímo skrz prodejnu autosalonu. Nikoho nezranil, ale škoda dosáhla zhruba $10,000. No a za tu sumu si mohl koupit dalších 2,5 Subaru. Každopádně, mě tak napadlo, jestli reklamoval brzdy, tak si myslím, že to je v pohodě. Alespoň měl autosalon důkaz. No ne?

0: 13:40, tohle je Ray Dalton, Blood Running. Haleluja. Asi mi dáte za pravdu, že parkování je v posledních letech stále větší a větší problém. Nejen tady u nás na severu. No a já mám teď dobrou zprávu nejenom pro tepličáky, ale pro všechny, co musí občas navštívit teplickou nemocnici a polikliniku. A kdo to tam znáte jako já, rodilá tepličanda, víte, že tam prakticky nejde zaparkovat. Prostě peklo. No už roky se jednalo o tom, že by tam mělo vyrůst nový větší parkoviště a konečně se tak přistane a vyroste tam parkovací dům s cirka 250 parkovacími místy. Krajská zdravotní teď teda zadává teprve studii proveditelnosti a město se bude podílet na přípravě projektu a stavebních pracích. No tak doufejme, že se toho parkovacího domu ještě dožijeme. Čeho se ale dožijeme určitě, je právě probíhající summer party u nás na Hitradio Nord Music. Bar song, Lou Bega a další letní hity. Tak se laďte.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
10: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dejte na čerstvou nehodu na Teplicku v Bílině, v Hasičské ulici, tady se srazily dvě osobní auta a místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to novinky.cz. Na Islandu v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupu jednání o vstupu do země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 osob bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 lidí. Ruský dron v pátek večer zasáhl i sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy. Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Martensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance, generálce na US Open, podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Teploty se u nás v Ústeckém kraji pohybují mezi příjemnými 22 až 24 stupně Celsia. Sluníčko svítí, obloha je polojasná. No a nejnižší teploty, jestli se budete vracet z nějaký party, tak budou 16 až 13 stupňů.
5: Hit Radio Nord Music.
0: No a party, summer party, tak to je v plným nabombeném proudu u nás. A to až do neděle, tak pokračujeme.

Ve 14 hodin a 9 minut jsme si u nás na Hitrádu Nord Music dali Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Tak to je úlet. To, že existují toalety, které svítějí, na dálku vám zvednou prkínko, mají zabudovanou hudbu, to už víme a známe. Ale co zas dalšího vymysleli v Číně? V Číně začali prodávat za přibližně 87 tisíc korun záchod, který vám přijede až pod nos, když si ho zavoláte dálkovým ovladačem. Je to jako robotický vysavač, ale místo prachu sbírá, no, víte co. Prý je to pro lidi, co mají opravdu velký dům a nechtějí ztrácet čas chůzí na toaletu. Nevím jak vy, ale já v tom docela vidím potenciální katastrofu, jestli až se ten záchod třeba porouká a splaší, třeba v obýváku a třeba před návštěvou. No každopádně, ale když k té pojízdné toaletě přidají náhradní díly, jako třeba volant a vyhřívaný prkénko, no tak bychom ho potom mohli využívat i na ježdění na nákupy.

0: Skvělý osvěžení jsme si právě nalili od Davida Getty a Sea Flames. Dnešní počasí je naprosto ideální na venkovní akce. Ani vedro, ani zima, neprší, no prostě boží. No a ani to moře k tomu nepotřebujeme. Obzvlášť, když zůstanete s námi z Hit Radio North Music. Protože my vám to moře přivezem a to rovnou z Ibizy. A pomůžou k nám k tomu Venga Boys, další skvělá letní pecka. A summer party v plném proudu, oh yeah.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
8: Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

Srpen se každý rok nese v módu padajících hvězd a souhvězdích a protože ještě srpen máme 29. srpna, nesmí u nás v éteru Hit Rádia Nord Music chybět tenhle super trooper hit Souhvězdí od partičky hodiny. No a protože k létu a i k srpnu hodně patří láska, tak tu vám teď taky ukážu. Teda ne já, ale Wiz the MC a Bees a Honey nám naservírujou Show Me Love. Jo, a potom nás čeká zpěvačka Bebe Rexha, říkám to záměrně takhle česky, Bebe Rexha, která nedávno vystupovala v Bratislavě a od svých fanoušků dostala český Bebe sušenky. Takže by se zrodila nová spolupráce Bebe Rexha a Bebe sušenky? No, uvidíme. Každopádně my už jdeme na tu lásku. Na Hit Rádiu Nord Music Show Me Love. Užívejte sobotu, kamarádi.

0: Lekce španělštiny a tance na Hitradu Nord Music splněna. Aventura Judy Santos. Obsession. Srpence každý rok nese v módu. To už jsem vám ale říkala, že jo. Je tu poslední víkend prázdnin. No, nezní to moc pozitivně, ale zase na druhou stranu znám spoustu lidí, dospělých i dětí, co se na září, na podzim těší. Hele, on zase nějaký ten pravidelný režim, ten je taky potřeba. A víte, jak to je? Než se všichni zase rozkoukáme a dojde nám ten fakt, že už ty prázdniny nejsou, tak to budou podzimní prázdniny a státní svátky, těch tam je na podzim taky pár, konkrétně celkem tři, no a ani jeden nepadne na víkend, což je fajn. A víte, co je taky fajn? Že pořád na Hitradu Nord Music běží Summer Party. A už za chvilinku se na vás těší MC Hammer. You Can't Touch This. Tak užívejte a hoďte si boky do tance.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar od 2. září na Nově.
5: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Bohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: You can't touch this. You can't touch this.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Chihuahua.

Poslední slovo v severočeském éteru Hit Ráda Nord Music měl Miles Smith a jeho skvělej Stargazing hit. Za necelý 2 minuty a už budou 3 hodiny a to znamená, že nás čekají čerstvé zprávy, ale ještě před zprávami. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na Děčínsku u Vysoké Lípy ve směru od Jedřichovic šetří policie střed osobního auta s autobusem, tak opatrně tam. No a v Ústí nad Labem v ulici 5. května tak tady bourali 2 osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá přestupků z drony. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Nejčastějšími hříšníky jsou neregistrovaní, tedy amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Mnohdy totiž ani netuší, že jsou například v bezletové zóně. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní spoje. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. Fotbalová šance liga dnes pokračuje třemi zápasy šestého kola. Od pěti hrají Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od osmi pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
6: Dnešní sobotní odpolední počasí je příjemné, teploty se pohybují kolem 24 stupňů Celsia. No a i v noci na neděli to nebude nic hrozného, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia.
3: Hit Radio North Music.
6: Oficiality jsou za námi, pojďme se opět bavit. Summer Party jede s vámi pořád Káťa Sekalová a Celaví.

Další povedený duet. Na Hitrádu Nord Music Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? Make-up. Léto a make-up. Jak jste na tom, dámy, ženy v létě s líčením? Já osobně mám make-up ráda a jako všichni vypadáme líp s make-upem. Ale tohle léto se mi nějak nechtělo, takže já jsem letos v létě vsadila na nahotu. A ne, nebojte, neděste se, myslím nahotu svý tváře a nelíčila jsem se. A musím říct, že to bylo silně osvobozující. Přijde mi trošku trapný tohle téma v dnešní době nějak nápadně řešit make-up, že je to prostě norma nanášet si na obličej aspoň něco, aspoň nějaký make-up. Jasně, že chci být hezká, ale zároveň nechci, aby mi krásu a tu společenskou krásu vytvářel jenom make-up. A teď jdu, dámy, na vás. Jak to máte vy? Šli byste na důležitou schůzku, ať už pracovní nebo rande nebo cokoliv jiného, nenalíčené, kompletně bez make-upu? A chlapi, abyste nezůstali ochuzený, i vy se můžete zapojit. Jaký máte vy názor na ženy s make-upem nebo bez make-upu? Ozvěte se mi, napište mi na WhatsApp 37 39 958. Make-up ano, ne, proč? Já se těším na vaše názory. No a chytejte, posílám vám další letní pecku na Hitrádiu Nord Music. Sweet Dreams, Labuš.

0: Brian Adams nám teď zapěl, jaký léto měl on v roce 1969, Summer 69. My se na Hit Radio Nord Music vracíme do současnosti a já se vás ptám na letní make-up. Nosíte, nenosíte, líčíte se v létě, nelíčíte a proč? Napište mi na náš WhatsApp 37 39 958. Já už tady od vás pár zpráv mám, tak za chvilku se na ně mrkneme. No a do té doby ještě další nálož. Calvin Harris, Ray a další Summer Party, olé!
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebíblice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.

Do Summer Party playlistu na Hitradio Not Music se nám dostal i tenhle hit s velkým H. Genesis I Can Dance, hustý. A hustý může být i letní make-up, tak se na to pojďme podívat. Ptala jsem se vás, ženy, jestli se v létě líčíte či ne a proč. A pak taky mužů, co chlapina, nejen letní make-upy u nás žen, tak překvapivě, nebo spíš nepřekvapivě mi žádný chlap svůj názor na make-up nenapsal, ale ženský vy jste se činili. Takže vybírám. Zuzka z Litoměřic mi píše: ahoj Káťo, mně se to být nenalíčená ohromně líbí, je to noblesní. Sama ale bez líčení nejdu ani z odpadky, ačkoliv se sobě líbím, zkrátka nejde to. Zuzi, rozumím, ale komu se líbit víc než sama sobě? Super. No a Lucka z Ústí mi píše: tak mám to teď v létě stejně. Maximálně rtěnku pro pocit

ale jinak mě to vůbec neláká. Uvidíme, co na podzim. Lucí, díky za zprávu, díky za zprávy vás všech. Více mi toho do vysílání bohužel nevešlo. Uvidíme, co na podzim, nejen s líčením. Podzim se blíží, ale než tady bude, budeme si pořád jet na vlně naší dnešní letní summer party, co říkáte. No a dáme si oprášenou novou verzi Felicity. Felicita a verze 2025 Gabry Ponte na značkách našeho Hit Rádia Nord Music právě teď. Takže volume doprava. Felicita!

0: důležitá?
1: Vezeme ti prachy. Ale pozor.
2: Zazvoníme jenom jednou.
1: Už brzy na Hit Radio.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Eva.
1: Tak to byl Pokáč na Hitrádu Nord Music, který byl solitér. No a víte vlastně, co tím chce básník neboli Pokáč říci? Jak už jsme slyšeli, že život občas není až tak fér, tak to víme, že jo. Každému se prý z nás v životě přihodí menší či větší tragédie, se kterou se musíme srovnat. No a nejlepší lék na tyhle rány je čas. A Pokáčovi pomáhá vnímat maličkosti kolem sebe, který na první pohled můžou se zdát Ježíši Kriste, všední jsem chtěla říct, že jo. Takže se prostě máme radovat i ze sebe menších malicherností. Takhle okomentoval Pokáč svoji písničku. Mimochodem ve videoklipu si zahrál i se svojí manželkou, ženou Eliškou, což velmi kvitoval, protože prý mohli dát děcka babičce a užít si společný odpoledne. Tak já už přestanu koktat a radši vám pustím další muziku, protože to bude asi nejlepší. Takže vracíme se ze současnosti do Summer Park na Hitradu Nord Music a už za chvíli nažavte uši. Čekají vás Bonnie M a Rehab Sunny. Užívejte sobotu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu.
4: Přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu. Shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nádherná balada Seal, Kiss from the Rose na Hit Radio Nord Music. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Lounsku u Peruce ve směru od Slavětína. Tam leží na silnici padlý strom a místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
3: Náplně hned.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: On air.
3: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
9: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
8: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenistů. Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. Úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolina Plíšková.
0: V Ústeckém kraji máme převážně jasno až polojasno s průměrnou teplotou kolem 24 stupňů Celsia. Do 8 večer bude pokračovat příjemné polojasné odpoledne a po 8 večer od jeho západu začne výrazně přibývat oblačnosti. No a v noci na neděli se obloha zatáhne, v druhé polovině noci se mohou objevit slabé dešťové přehánky a teploty klesnou na 16 až 14 stupňů Celsia.
7: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Tak zpravodajství včetně počasí máme za sebou a před sebou opět hodinu plnou převážně letních summer party hitů. A už za chvilinku nás čeká Mucho Mambo Shaft. Tak do tance, dámy a pánové.

Za 5 minut máme 4:45 a na Hit Radio Not Music proběhl půlnoční hřích. A na svědomí ho měli Krištof a Dominika Alagia. No, prázdniny už nám pomalu, ale jistě dávají s Bohem a šáteček, ale i tak je tady určitě spousta z vás, co se na dovolenou teprve chystají, že jo? Jako například i moje kamarádka, která 9. letí do Kanady. Svinucha jedna. No a já, než tam odletí, připravím takový malej testík, jo, protože Kanada je známá tím, že má mimo jiný jedny z nejkrásnějších jezer na světě. Ale některý jména těch jezer zní, jako kdyby už autorům došla kreativita. No, posuďte sami, jak moc se s tím nepárali. Bacon Lake, slaninové jezero. Stupid Lake, hloupé jezero. Zbytečné jezero, to je Useless Lake. Nebo Another Lake, to je další jezero. And Another Lake a další jezero. Tak tomu se říká echt originalita. Co myslíte? I když na druhou stranu, abychom jim tolik nekřivdili, Kanada má nejvíce jezer na světě, takže se asi ani nedivím, že jim ty nápady došly. No ale u nás na Hit Radio Not Music nám nápady nedocházejí nikdy. Naopak. Disturb, The Sound of Silence, to je další lahoda.

0: Další, kdo nám tady na Hit Radio Not Music rozhejbal naše zatuhlý kyčle, to byla Taylor Swift a její Shake It Off. No a my, přátelé, nezastavujeme, ale jedeme dál v tomhle svižným, skočným módu. Takže otřít pod z čela, čeká nás... Čeká nás Funhouse, Pink aneb další summer letní party hit aneb příprava třeba na nějakou večerní taneční party, no ne?
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Ach, to byla na Hitrádiu Nord Music romantika 90. let od těchto sladkých koloušků Westlife Seasons in the Sun. No ale stačilo. Přátelé, chodíte, navštěvujete antikvariáty nebo bleší trhy?

Ne? No tak možná byste měli začít. Jeden muž takhle koupil na blešáku, kde si v Americe, knihu Marvel, konkrétně to byl komiks od Marvela, za $10, což je našich asi 200 korun. No a až doma zjistil, že ten komiks je podepsaný samotným tvůrcem komiksu a Marvelovek Stanem Leem s datem 1993. Tak, tomu se říká jackpot za 200. To je pravděpodobně kup nevyčíslitelné hodnoty. Asi začnu taky chodit na bleší trhy. I když mě takhle nedávno podepsal šéf výpověď. A to teda pro mě taky byla nevy,

0: Kato a John, Turn the Lights On na Hit Radio Nord Music. Tak co pak děláte, přátelé? Kde nás právě posloucháte? Já bych se ani nedivila, kdybyste byli někde u nás v Ústeckém kraji na koupališti. Letos jsou všichni provozovatelé koupališť v Ústeckém kraji totiž nadmíru spokojení a nebrečej nad malou návštěvností. Letos totiž šlo o rekordy. Oproti loňsku nás prý v průměru přišlo a chodí na koupálka tady u nás na severu až o třetinu víc. No a není se čemu divit, to letošní léto bylo opravdu hot. No a hot je i naše summer letní party, tak na Hit Radio Nord Music popojedem, co říkáte? Je libo Ricky Martin, ten je taky hot. Tak už za chvilinku, díky, že jste s námi.
1: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Náplně hned.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: A byli tady další kucí z 90. a další boyband, to dřív fakt frčelo. Take That na Hitrádu Nord Music a jejich Could It Be Magic. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na silnicích to u nás vypadá v klidu, jenom připomínám, na Děčínsku za Vysokou Lípou směrem na Šauštejn tady probíhá výstava chodníků. Ne výstava, ale výstavba, prosím vás. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Na Stínadla přijíždí Jablonec. FK Teplice versus FK Jablonec. V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hitrádio Nord Music.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec, vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu dneska v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupu jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Ničivá povodeň v severním Nepálu už má přes 600 obětí. Téměř 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Podle agentury AP jsou mezi pohřešovanými také stovky cizinců, kteří se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Fotbalová šanceliga dneska pokračuje třemi zápasy šestého kola. Právě teď začínají hrát Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8 pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
0: I teď na večer máme v Ústeckém kraji příjemně, teploty se drží na 24 stupních Celsia. V noci nejnižší teploty 14 až 16 a zítra v neděli bude jak? Bude hezky. Pršet nemá a nejvyšší teploty přes den 24 až 26 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Tak poslední hodinka před námi, s vámi pořád moje maličkost Káťa Sekalová, no a teď už Madonna Holiday.

Nesmrtelný YouTube, nesmrtelný Beautiful Day hit a taky nesmrtelný naše hit Radio North Music. Ha, a je to tady. Doteďka se nám Čechům smáli a teď je to hit i v Americe. O čem je řeč? No, samozřejmě o ponožkách, sandálech. Nejen Američani objevili, jak se říká, Ameriku v podobě módy ponožek v sandálech. Ano, slyšíte správně, z ponožek v sandálech se stal doslova světový módní trend. Kombinace, za kterou jsme si my Češi vyslechli a myslím si, že ještě stejně asi vyslechneme nespočet vtípků, tak dneska to nosí a naparujou se v ponožkách, v sandálech a pantuflích celebrity, jako třeba manželka Justina Biebera, Hailey Bieber, Kendall Jenner nebo Kaja Gerber. Tak upřímně, já ani jednu z těch celebrit neznám, ale když to teda píšou v bulváru, tak to asi bude pravda. Ponožky v sandálech. Takže, co na to říct? Snad jen, že Češi zase předběhli svět?

0: I'm good, I'm blue, neboli modrá, tak to víme, ta byla vždycky dobrá. Vždyť už o tom v 90. zpíval Eiffel 65. Od něhož si právě David Guetta a Bibi Rexa tenhle hit vypůjčili a předělali po svém. Tenhle hit je ale pro změnu originál, teda zatím. Plná náruč květin, Flowers od Miley Cyrus. Tak na tu se taky těším moc. Ladíte Hit Radio Nord Music a díky za to.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

a Gava, jo? Nevím, ale vím, že tohle byl King Africa a taneční La Bomba u nás v éteru Hit Rádia Not Music. Přátelé, máte rádi reklamy nebo vás spíš vytáčej? Tak já osobně jsem ten druhý případ, ale teď se mi po 100 letech jedna taková reklama líbila a rozesmála mě. A teď nemyslím teda televizní reklamy, ale reklamní billboardy, plachty a tak dále, co jsou venku. A tohle bylo takový úplně normální, dřevěný tak reklamní áčko, bylo to v Litoměřicích a na něm bylo napsáno: je ti smutno? Půjď si bagr. Všechno. Tyhle mě se normálně udělal okamžitě na tváři rohlík a moje fantazie začala makat na plný otáčky, jak jsem si začala představovat, co bych s tím bagrem udělala, vyhrabala a koho pak třeba posléze i zahrabala. Ha, ha, ha. No a nebo třeba bych vyhrabala díru na bazén, jo. Ty kráso, ta představa, jak jenom sedím v tom bagru, hejbu páčkama a pode mnou se pomalu, ale jistě tvoří díra na bazén. Hustý. No, kdo by ale pak ten bazén udělal a hlavně zaplatil, tak to už teda nevím. No nic, konec kravin, jdem se bavit opět. A jak jinak, než hudbou, že ano. A co takhle dámy, když je ta sobota? Gigolové, je rybo? OK, sranda na Hit Radio Not Music, Californian Dreamin' a Royal Gigolos. Olé!

0: No jakože jo, já bych i tuhle hudební pecku do pohody zařadila do letních summer hitů. Jojo, The Offspring a jejich Why Don't You Get a Job, úplně mi to evokuje ty letní večery, tohle byl konkrétně večer roku 99. Letí to jako blázen, přátelé, a tím nemyslím jenom to, že už nemáme rok 99, ale 2026, to je úplně sci-fi, ale mám na mysli to, že pro mě to je dneska tečka. Summer party plná hitů, ale pojede až do zítřejšího večera, tak nevypínejte a užívejte tyhle skvělý hity. Pro dnešek se s vámi loučí Káťa Sekalová, užívejte poslední prázdninové dny a dočerpejte ještě hodně sil do začátku nejen školního roku, ale vůbec do všeho, co vás čeká. Tak pa, díky za vás a mějte se s úsměvem.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Give me a C. Give me a O.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Pamatujete si?
0: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
1: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
0: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
1: 12. září, Johan V. Třebíblice.
0: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna, jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní linky. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požárů v přírodě se vrací domů. Není už tolik potřeba. Na síti X o tom dnes informoval Hasičský záchranný sbor České republiky. Do Srbska dva vrtulníky odletěly před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. A nakonec ještě počasí. V neděli čekáme nejčastěji polojasno až oblačno. Jen ojedinělé se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji 19. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
3: Hit Radio.
5: Hit Radio.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
1: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
0: A co já?
1: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz
2: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nerd Music.

0: taky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně nad 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Check it out, check it out.

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
1: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Radio Nord Music.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.